Druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme, milí poslucháči, žalmovou symfóniou Igora Stravinského. Časti Exaudi orationem meam, Pane, vyslyš moju modlitbu, na slova 38. žalmu, Expectans expectavi, čakal som čakal, na slova 39. žalmu, a Alleluja laudate dominum, Alleluja chváľte Pána, na slova posledného 150. žalmu. Účinkujú orchester a zbor Royal Concertgebouw. Dirigentom je Sir Colin Davis, na zázname z roku 1983.

je snadné nevnímat svět kolem mě, uzavřít se ve váku rádoby štěstí, slova, která buší pěstí z novin do hlavy, o pozornost křičí hysterky ze všech sítí.

Doznela scéna a ária Anny z Donizettiho opery Anna Bolena. S Editou Gruberovou spievali Gisela Ullmann, Heinrich Weber, Anton Rosner, Dankwart Ziegele a zbor Bavorského rozhlasu. Mníchovský rozhlasový orchester dirigoval Fabio Luisi. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: hranice Československej socialistické republiky.
1: Co je nového?
2: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmickalce otáčí.
3: 400 stop říkají.
4: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Počúvali ste Encyklopédiu spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny nám prerozprávali Zdeněk Šťastný a Robert Ánojrát. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

Pripli mi menovku a zdieli golier. Popľuli na cestu za ploty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To žebru naprší, na púšti goby. Vraj nemám čerty dám a ladno zlaní.

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro.

prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešný zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přiletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců v smích, jak vdovců v smích, maestro.

teď přijde vhod, maestro, tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa už tradične krátko po druhej hodine začína Euroclassic Nocturno, nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho úvode sa dnes predstavia izraelský klarinetista Chen Halevi, violončelista Šimon Barčák a gitaristka Ite Changová. Prednesú štyri španielské pocty Jonathana Kerena. Lorca, Scarlatti, Cervantes a Picasso.